vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.